Ten řetízek v tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí. Ale jedna ze všeho

Jestli chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho. Přinese tě štěstí.

respekt, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

ti šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se vůbec...

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: Hlinu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
8: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autocout v Brandýse nad Labem.
9: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na rádiu Český Blaník.

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou. Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
3: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

0: Ilona Čáková na Českém Blaníku. Přeji krásné dobré ráno. Máme 6:45 a vy posloucháte České ráno na Českém Blaníku. Za chvíli tu bude Klára, skupina Činasky.
1: Koukám na tebe, Kláro, už několik dní.
0: A Kláry dnes slaví svátek, dáme všechno nejlepší, dáme i Terezu Kerdlovou. A hned na úvod hodiny i Petr Zek. Jo, tak tohle je Český Blaník, rádio, které hraje české písničky, ty, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná, většinou skoro jasná bude ta dnešní obloha, místy může být k večeru i polojasná. Nicméně teploty nižší než těch minulých dnech do 29 stupňů, většinou mezi 22 a 25. Toliko počasí, hezké ráno, za chvíli Monika a první ranní zprávy.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: nevybíráme si tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
1: Projekt za 5 let vybral víc než 500 000 a peníze pak putují na nemocné děti anebo psí útulky. Pardubice chtějí vybudovat nové napojení na dostihové závodiště. Připravuje kvůli tomu nové západní napojení areálu, které usnadní příjezd autům i autobusům. Změnit by se mohly taky trasy pro pěší a cyklisty, anebo možnost parkování. Možnou podobu ukáže dopravní studie. Na evropském mistrovství v plážovém volejbalu se dnes v Polsku představí i 6 českých dvojic. V mužské kategorii to bude Schweiner s Trousilem, Perušič s Džaboronokem a Šépka se Sedlákem. Mezi 32 ženských dvojic se kvalifikovali Šéferová s Majksnerovou, Svozilová se Štochovou a Kateřina a Anna Pavelkovi. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin tomu 4,5 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a tohle už je skvělý Petr Zek a písnička Si. Tak poslouchejte dál, hrajeme hezké české písničky pro vás. Zkrátka české písničky, které máte rádi. Za chvíli se podíváme do kalendáře, kdo slaví svátek a také narozeniny. Tak si na to počkejte a mějte hezké ráno.
5: Si, prostě si, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž.

0: Skvělé ráno, hezkou středu, posloucháte rádio Český Vln. Za půl minutky máme 6:45 a máme 12. srpna. Klárám všechno nejlepší k svátku, za chvíli činaské a písnička Klára, taková odměna pro všechny oslavenkyně. A narozeniny slaví Eva Farná. Máte taky svátek na rozky anebo třeba výročí svatby? Tak tedy všechno nejlepší, hezké ráno.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Jo, koukám na tebe, Kláro, už několik dní a tak dál a dál a dál a dál. Tohle jsou činasky. My hrajeme české písničky, ty, které máte rádi. Jsme Český Blaník.

0: 6:25, český Blaník a Petr Spálený, za chvíli třeba snídaně v trávě a Michal Tučný. Letí tu gratulace, letí světem, gratulace pro všechny pejsky, ale také kočičky, protože dnes je to schoda. 12. jsou to šejly, tak přejeme všechno jen to nejlepší, ať jste ze světa pejskařů anebo kočiček. Jo, pejskové, to já mám rád.
1: Tak já jdu, miláčku.
2: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
1: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
2: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
1: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
2: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
7: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: České, ale i slovenské písničky vám hrajeme tady u nás na Českém Blaníku. Hezké ráno, máme 7:05. Za chvíli Krištof anebo Jindra Malík, a to nemá chybu. A podíváme se také na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Hlásí se Milada Křížová, Český hydrometeorologický ústav. Milátko, krásné dobré ráno, jaké je v Česku?
2: Krásné ráno přeji. Obloha je nad Českou republikou projasněná a teploty jsou poměrně nízké, většinou 8 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě nebo v centru Prahy je až 15 stupňů, ale v údolích a pánevních polohách jsou teploty nižší, například Žatec nebo Doksany mají kolem 7 stupňů, chladno je i na severu ve Frýdlantu nebo Vidnavě kolem 5 stupňů. No a v horských mrazových údolích na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
0: Za mě spokojenost, já jsem se v noci vyspal jako lední medvěd, krásně chladno, ráno 13 stupňů, no kdo by to nebral. Jaký bude dnešek, Milátko?
2: Dnes to bude jednoduché, bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a severovýchodě našeho území budou teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Kdo se vydá na hory, tak v 1000 metrech budou teploty kolem 17, na Šumavě dokonce kolem 21 stupňů.
0: Tolik tedy o počasí, Milátko, díky, mějte se krásně.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: A my si hrajeme Krištofy.
1: To je Blaníček.

0: to byla skupina Krištof a vy posloucháte Rádio Český Blaník.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Letní koncerty Rádia Blaník jsou připraveny a samozřejmě to další místo, to jsou Napajedla. Na tomhle místě by se měl objevit kolega Vlastasuk, teď jsem mu zkoušel volat.
3: Je nám líto, ale s volaným číslem...
0: Bohužel jsem se mu nedovolal, až se ještě spinká kluku šatej. No nicméně, chtěl jsem se ho zeptat, jak se těší, a on se těší velice moc. Už mi tady včera říkal, že tohle místo je báječné, tedy Napajedla. Tam se sejdeme 14. srpna, to znamená už pozítří. A začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne v klubu Napajedla. Louka. Tady vám zahraje, zaspívá. Především zaspívá Tereza Mašková.
4: Budu při tobě stát.
0: Ale taky blanická kapela nebo Slza.
4: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky jen sval.
0: Na další letní koncert se těší báječný Petr Kola.
5: Jsem sám jako stín, tichý
0: a... Vstupné se neplatí a letos pro vás máme navíc speciální dárek. Z Brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blanika, také Centropolu, která vám možná přinese do vaší peněženky spoustu peněz. A když říkám spoustu, tak jednomu z vás možná i 100 000 korun, nebo možná určitě. Ale bude to jenom jeden z vás, takže držím palce, abyste to byli právě vy. Nicméně pro tuhle samolepku se určitě stavte. Na Pajedlech 14. srpna. Těšíme se na vás a na pódiu skvělý Vlastasuk.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
6: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
6: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečeni.
11: Čerstvá vepřová pečeni z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeň je skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
12: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečeni 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
13: Ahoj, my jsme Hanka
14: a Marek
13: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
14: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
13: protože pro vás máme
14: marmelády bez cukru, jahoda,
13: malina,
14: mrnka,
13: švestka
14: nebo mango.
13: Ochutnejte si bez cukru,
14: bez chemie
13: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
15: Marmelády s příběhem.
16: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
17: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
16: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
18: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
19: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

zdá se jak stín, stín jeho křídel. Sám zůstal jsem stát,

0: Skvělé ráno, je 7 hodin, posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu krásné dobré ráno přeje Martin Císař a Klárám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Za chvíli už tu budou Standa Hložek. Brontosauři.
1: Do náručí prázdno mi vklouzlo, jo, chybíš mi si můj zvyk.
0: Hana Zagorová.
2: Možná, že v lesích, možná v předměstí, je kmání živá voda z pověstí.
0: A spousty dalších a dalších českých písniček, které máte rádi na Českém Blaníku.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava a Slezsko dnes, tedy ve středu 12. srpna, se budou vyznačovat většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohou. A teploty přes den 25 až 29 stupňů. Toliko počasí, teď doprava a naše kolegyně Renča.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Pozor, dejte na trasa mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí u Kamenného újezdu. Bouralo tam osobní auto s lesní zvěří. Na Táborsku v Bechyni v Tyršově ulici poblíž křižovatky u nádraží se srazila dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. S menším zdržením počítejte na Litoměřicku v Roudnici nad Labem na Špindlerově třídě poblíž obchodního střediska, kde havaroval cyklista, a v Jablonci nad Nisou v Belgické ulici srazilo auto chodce. I tady se chvilku zdržíte. Aktuálně nemáme hlášené na dálnicích žádné kolony ani jiné komplikace. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
0: Díky, Renčo. Kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Šťastnou cestu.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rozmary počasí letos trápí zemědělce. Velké sucho a horko ovlivňují plodiny a jejich výnosy. Bude méně obilí i řepky. Nedostatkem vody trpí i kukuřice a nebo brambory. A sucha zasáhla Česko i jako světového producenta máku. I v jeho případě budou letos výnosy daleko nižší. I mák totiž potřebuje o něco chladnější podnebí. V Praze na Letné dnes začíná Mezinárodní festival nového cirkusu. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 7. večer

0: Ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil v polovině prvního poločasu, bych řekl. Dostaneme gól, následně pak i červená karta. Takže teď musíme hlavně přepnout na ligu a tam se musíme probrat a musíme vítězit.
1: Pražané tak nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Tolik zprávy na českém Blaníku a Martí, je to tvoje.
2: Děkuju, Moni, přeji krásné ráno, 7 hodin k tomu 5 minut.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Jo a přesně ty pro vás máme. Za chvíli Brontosauři, Petr Novák, Já budu chodit po špičkách a teď nic než láska tvá. A kdo jiný než mistr Karel Gott, posloucháte Český Blaník.

0: 7 hodin k tomu 13 minut, Brontosauři a Pletenka přeji krásné české ráno na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A je to tady Olga Lounová, ta má písniček jedna krásnější než druhá, třeba Memento Mori.
2: Memento Mori. Carpe diem.
0: A nebo Narozeninová.
2: Připijím nojnost a chvíle radosti, ať se tě bývá smůla i starosti.
0: Na, na, na. A nebo stará žena. Nádherná písnička, tohle mě tak vždycky napadlo, proč právě stará žena, až budu starou ženou. Olgo, jak to s tou písničkou je?
3: Stará žena je odpověď Jarkovi Nohavicovi na jeho píseň Starý muž. Jarka, já obdivuju, Jarek Nohavica je pro mě básník a zároveň velmi hluboké texty, zároveň jednoduché, má prostě tam něco, co je velký dar, takže on je pro mě vzor. Ale v této písni jeho starý muž, on bude, zpíval teda o tom, že bude sedět na verpánku a popíjet vínko. A já jsem si snažila představit sebe jako tu starou ženu a říkala jsem si, ne, já budu taková ta aktivní seniorka, protože jsem živel už teď v tom životě a baví mě poznávat nové věci a učit se nové věci. Takže jsem vlastně odpověděla trošičku jiným stylem na tu jeho píseň. No, je to Jarkova odpověď.
0: No nicméně Olga Živel je totiž naše letní koncerty. Tam doslova do písmene září a také řádí. No nicméně tu písničku si teď dáme. Stará žena Olga Lounová a dál si budeme hrát třeba skvělou Hanku Zagorovou Živou vodu anebo Obyčejnej svět skupiny Abraxas. Teď je přesně 7:45. Až budu

0: To byla báječná Hanka Zagorová, písnička Voda živá. Za 4 minuty máme 7:30, přeji hezké ráno. Za chvíli tu budou otázky skupiny Olympic, Miluška Voborníková, Dej mi lásku, a nebo Tomáš Klusa, písnička Dokola. Je Tomáš herec anebo zpěvák? Tomáši, je herectví takovej tvůj vlastně vedlejšák?
1: Herectví je vlastně v uvozovkách boční linie, abych nerad, aby to znělo hanlivě. Ale pro mě to je vždycky takový jako příjemný odreagování se. Na druhou stranu, asi tím, jak o tom mluvím, takže se tím chci odreagovávat, tak se mě nedostává těch rolí, které bych chtěl jako hrát, takový jako nějaký náročnější věci, protože mám pocit, že to jako zvládnu. Jako bavilo by mě mít nějak jako psychologicky složitý charakter, abych si třeba musel přečíst nějakou knížku o něčem, abych mohl pochopit blíž tu roli. Tak to, co v té pohádce člověk jako si nezahraje, jo? Jako prince prostě si člověk nenačte, nebo respektive toho už má jasně v hlavě, že? Od dětství. Ale bavilo by mě prostě zahrát si někoho, kdo je trošku složitější než princ.
0: Dobře, znamená to tedy, Tomáši, to, že pro děti si princem a pro nás ostatní spíš zpěvákem?
1: Je to vlastně tak, jak říkáš, no. Že jsem vlastně pro děti jsem princem a pro dospělý jsem zpěvák, pro některý průda a tak je to, mám spoustu rolí ve svém životě, takže vlastně já hledám nějakou tu hereckou příležitost, ale přitom těch rolí v životech mám spoustu. A to máme každý, že jo? Každý jsme prostě v očích jiného člověka někým úplně jiným, než si myslíme, že jsme pro sebe samotní. To je legrace.
0: To teda jo, tak díky za krátký rozhovor, to byl Tomáš Klus. Za chvíli s písničkou Dokola, teď ještě dopravní servis.
2: Za volantem s českým blaníkem.
3: S pomalejším provozem počítejte na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 a v opačném směru se tvoří také kolona od 15. kilometru. Zdržení je do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Ivono, děkujeme. Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v České republice, dejte nám vědět. Dopravní linka, tedy WhatsApp Českého blaníku, je k dispozici na čísle 720 83 63 07.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: Happysport.cz.
11: Tak už můžu?
12: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
12: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
12: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
12: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
12: Webovky.
11: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
12: Máme.
11: Ale radši to vem znova.
7: K čemu vám jsme dobrý?
13: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
7: České ráno
13: na Českém Blaníku.

0: 7.37, to byla Miluška Voborníková, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Co nás čeká, nemine právě dnes, ale postupně podíváme se na aktuální stav s Miladou Křížovou. Miládko, hezké ráno.
2: Krásné ráno přeji. Obloha je nad Českou republikou projasněná a teploty jsou poměrně nízké, většinou 8 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě nebo v centru Prahy je až 15 stupňů, ale v údolích a pánevních polohách jsou teploty nižší, například Žatec nebo Doksany mají kolem 7 stupňů, chladno je i na severu ve Frýdlantu nebo Vidnavě kolem 5 stupňů. No a v horských mrazových údolích na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
0: To je tedy dnešní ráno. Jaký bude dnešek?
2: Dnes to bude jednoduché, bude většinou jasno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a severovýchodě našeho území budou teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Kdo se vydá na hory, tak v 1000 metrech budou teploty kolem 17, na Šumavě dokonce kolem 21 stupňů.
0: To říká meteoroložka Milada Křížová. Miladko, díky a krásné ráno přeji.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Za chvíli Jarda Hypochondr, Standa Hložek a Stromlásky mý. A teď je tu skupina Olympik a otázky. Hezké ranko. Kolik

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Český Blaník. S vámi je Martin a České ráno jede dál. Za chvíli Jarda Hypochondr opět a Radeček a písnička Hory a mám tu taky Standu Hloška Strom lásky mý. Máme léto, je pravda, že je to ideální čas na koupání, ale večer nebo v podvečer často grillujeme. A co Standa Hložek, jak je na to?
1: Grillujeme většinou maso. V ovoce, já si přiznám, že grillovaný ovoce nějak moc nemusím ani zeleninu. No a třeba když je takový grilovaná rybička, třeba pstroužek, tak to je taky lahůdka, jo. No to se zapisit smrsnu, teda opravdu.
0: Tak tohle je odpověď, jako kdybych jí dal já. Grilovaná zelenina, ovoce to nebrat, ale takový pstroužek anebo bůček vepřový je naložený bůček, to je delikatesa. Tak pokud budete grilovat dnes večer, tak ať se vám to podaří a pokud budete dál poslouchat Český Blaník, tak díky za to. A možná si vyberete i nějakou písničku na přání, tak co vy? Jak jste na tom, posluchači Českého Blaníku? Jaká by vám právě dnes krátce po osmé udělala radost? A nebo ji můžete někomu poslat? A propo kláram, protože právě dnes slaví svůj svátek. Tak nám dejte vědět, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Pro vás, kteří moc jako s WhatsAppem nepracujete, je to úplně jednoduché. Na WhatsAppu si vlastně najdete naše číslo, tam zmáčknete mikrofon a namluvíte. Ahoj, tady Alenka, zítra mám svátek a tak bych si chtěla nechat zahrát písničku od Standy Hloška. A není nic jednoduššího, ovšem Standu zahrajeme teď, takže Standu prosím těch 8 hodin a 10 minut už ne. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: HappySport.cz.
12: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
13: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
14: Oba.
16: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

0: Za několik málo sekund je tu přesně 8. hodina. Přeji vám krásné dobré ráno 12. srpnové. S vámi je České ráno na Českém Blaníku a také Martin Císař a já nabídnu třeba jeleny.
1: Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát.
0: V další hodince i Alice Springs. Nebo Hory opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Tohle je Rádio Český Blaník, hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaník.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů, většinou mezi 25 a 27. Toliko počasí, teď už je tu Renča a doprava.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
4: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D8 u sjezdu na Řehlovice ve směru na Německo. Na 64. kilometru je nehoda, kolona se tam ale netvoří. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech u exitu Ořech. Necháte v kolonách 20 minut kvůli dopravnímu omezení. Popojíždět budete také na příjezdu do metropole po D7 od Chomutova, rovněž kvůli dopravnímu omezení, to je u letiště. Na dálnici D1 na 25. kilometru u Senohráb ve směru od Brna na Prahu boural autobus s kamionem. Tady je kolona 3-kilometrová, necháte v ní přes 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
0: Díky Renčo, kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku k dispozici. Číslo je 720 83 63 07. Tolik ze silnic a za chvíli zprávy. A kolegyně Monika Holubová.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stavební firmy mají stále nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví bude do roku 2030 chybět 74 tisíc. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, říká z pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl.
11: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, rekvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
4: Firmy také zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 21% vyšší než loni. Extrémní horká sucho ovlivňují přírodu. Chybí voda v řekách i přehradách a bez vody trpí i lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Chřadnou stromy i luční porosty. Závažnější jsou ale podle odborníků dlouhodobé a pomalu probíhající změny vodního režimu. Můžou totiž zásadně ovlivnit budoucnost celého lužního ekosystému. Americké úřady obvinily 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace, a to z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Všem za to hrozí doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu. Dva z nich už byly vydáni do Spojených států a u dalších dvou se o vydání jedná. Barumček Rally Zlín omezí provoz vlaků mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Městská rychlostní zkouška automobilové soutěže se koná v pátek. Od 4 do půlnoci proto bude stanice Zlín střed z bezpečnostních důvodů přístupná návštěvníkům soutěže. Tolik zprávy na Českém Blaníku a pokračuje opět Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné ráno, 8:04 a vyrážíme na hory. To by se docela hodil v tomhle parnu.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Opět a Radeček a

0: Český Blaník. V lese na Jahodách.
1: Léto, horké léto, tak jak léto má být.
0: Na dece u vody.
1: Krásný nový den a slunce vzbudí nás.
0: V práci u dobré kávy.

0: Summer is Sad tady u nás na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milý Blaníku, tohle je písnička od Hanky a prosím, zahrajte pro Jáchyma se skazem Mám tě moc ráda a tahle písnička patří právě nám a ty víš proč.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.
0: Tak trošku tajemná pravda, zkaz je tady a Monika Bagárová, krásná z pohádky ve dvou. Ano, jedna pohádková právě teď. Já vám přeji hezké ráno, posloucháte rádio Český Blaník i dnes 12. srpna. Tohle je České ráno s Martinem.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český.

ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: ještě 4,5 minuty a máme 8:30. Posloucháte České ráno na Českém Blaníku a tohle byl rok 1986 a pánové Michal David a Pavel Horňák s písničkou Jsme se hraní. Tady je potřeba dodat, že pro Pavla Horňáka šlo o jednu z výrazných spoluprací, tenkrát s Michalem Davidem. Ta mu vlastně pomohla nastartovat jeho pěveckou kariéru. Co dál tady u nás, tak za chvíli třeba Marta Kubišová, Václav Neckář nebo Alice Springs a budu tu mít i jednu slovenskou. Slovenská skupina Tým za chvíli tady na Českém Blaníku. A podíváme se také s Miladou Křížovou na počasí dnešního dne. A jak je teď po ránu, tak celkem chladněji. Více o tom za chvíli.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pračce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
9: Dobrý den.
10: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
9: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
10: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 30%.
13: Happysport.cz.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.

0: Posloucháte České ráno na Českém Blaníku, máme 8:30 a 8,5 minuty.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je meteoroložka Milada Křížová. Miládko, hezké ráno, jak je v České republice?
2: Krásné ráno přeji. Obloha je nad Českou republikou projasněná a teploty jsou poměrně nízké, většinou 8 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě nebo v centru Prahy je až 15 stupňů, ale v údolích a pánevních polohách jsou teploty nižší, například Žatec nebo Doksany mají kolem 7 stupňů. Chladno je i na severu ve Frýdlantu nebo Vidnavě kolem 5 stupňů. No a v horských mrazových údolích na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes to bude jednoduché, bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, ale na severu a severovýchodě našeho území budou teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Kdo se vydá nahory, tak v 1000 metrech budou teploty kolem 17, na Šumavě dokonce kolem 21 stupňů.
0: Říká meteoroložka Milada Křížová, díky, mějte se.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: A my se vracíme k písničkám, k těm českým, jak jinak. Tohle už je Václav Neckář, Nestuj a pojď. Ne.

0: Alice Springs a písnička Dej mi pusu. Přeji hezké ráno, za minutu už máme 8:45. Úderem 9 se těší kolegyně Veronika Rážová. Ovšem teď ta nebeská podívaná. Česká republika večer zažije částečné zatmění slunce. Konec konců tak to bude v celé Evropě. A podrobnosti nám prozradí Karel Halíř z Hvězdárny v Rokycanech.
1: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% z zakrytého povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
0: Maximum tohoto zatmění nastane zhruba ve 20 hodin a 11 minut, tedy v 8 večer. A pozor, sledovat zatmění bez svářického skla nebo speciálních pozorovacích brýlí je skutečně zdravý a očím velice nebezpečné, tak na to rozhodně pamatujte. Ideální to bude prý dnes večer ve Španělsku, tam by to mohlo být skoro kompletní zatmění. Co dál tady u nás za chvíli? Helena Vondráčková, Jiří Korn, Každá trampota má svou mes, anebo Sebastiana, písnička Toulavá. Já se s vámi loučím a zítra úderem 6. zase ahoj. Mějte se skvěle, užijte si den.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat, ten obchod mám rád.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
11: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
15: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
14: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
16: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
17: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Michal Tučný, tam u nebeských bran na Českém Blaníku. 9:00 je tady. Já už pro vás mám nachystané písničky na dalších 60 minut, a tak si dáme třeba Karla Gotta. Být stále mát, to bych si přál, být stále mát. Zaspívají i Hanka Zagorová s Petrem Reskem. A další bomba, Lucka Bílá, děkuju ti.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla bych jít.
0: A to byla jenom ochutnávka toho, co si tu budeme hrát. Těšte se a zůstávejte s námi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud jste ráno vstávali brzy, tak možná jste byli překvapení tím, jaká zima venku panovala. Dokonce na několika místech České republice bylo pod nulou během noci. Dnešní nejvyšší teploty se vyšplhají ale na příjemných 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě 22 až 25 stupňů, na horách kolem 17. Tak si užijte krásný den s Českým Blaníkem.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali Auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Dnes nastane zatmění slunce, z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20.11. Studenti, které čeká opravná státní zkouška, se nemusí bát o zdravotní pojištění. Stát je plátcem do doby, než student dokončí soustavnou přípravu na budoucí povolání, jak potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
8: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktorandi. Severní Korea dnes ze svého východního pobřeží vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která zřejmě dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. No a fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a v hlavní části lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. Spartu teď čeká Evropská liga. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a skoro 4 minuty, a tohle už je Petr Muk na Českém Blaníku.

0: Děkuju ti.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Jste naladěni na vlnách českého Blaníku a to je dobře, protože kromě českých písniček, které máte rádi, vám teď nabídnu jednu unikátní záležitost. Pepíno Vaněk totiž přichází z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a nese nám další kousek. No a tentokrát ho ocení určitě především modeláři, anebo taky vrhači nožů.
3: Modelářskou pinzetou se nemusí jenom modelařit. Pan Michal Cholevik s ní i vrhá. Používá přitom techniku full spin, a za jednu minutu dokázal 24krát tou pinzetou ze vzdálenosti 3 metrů trefit dřevěný terč. Ta pinzeta má špičatý špičky a on prostě ho baví, že s ní háže. My jsme mu ten výkon zapsali do České knihy rekordů a doufáme, že se nepřimotáme k tomu, až zase bude vrhat.
2: Tak krása, my gratulujeme, no a možná, že doporučuju, ať to raději doma neskoušíte. Tak to byl další kousek od Pepína Vaňka, těšíme se na ten příští a vy do té doby můžete být maximálně zásobeni českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku jedna od Dalibora Jandy, taky to bude Jirka Schillinger a nebo skupina Slza.
1: Co Čech, to rekordman
4: na českém Blaníku.

0: to je Dalibor Janda na Českém Blaníku. My jsme ho samozřejmě vyzvali, aby vešel do éteru a budeme vyzývat další interprety za chviličku, další české písničky, které máte rádi. Ale mimo jiné taky se podíváme trošičku blíže na dnešní den. Dnes máme středu, 12. srpna a pokud vás zajímá, pokud jste zvědaví, kdo co slaví nebo co se stalo v minulosti důležitého, já vám to už za pár okamžiků prozradím. Tak zůstaňte s námi a do té doby si užijte Hanku Zagorovou s Petrem Restem, taky Jiřího Helekala s Vítou Vávrou a nebo kapelu Olympic.
1: Padá!
2: Tak si něco přej!
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo!
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
7: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
6: Potřebujete auto na výlet?
7: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
6: Nebo chcete styl na každý den?
7: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
6: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
7: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
10: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeň je skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
11: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Ahoj, my jsme Hanka
13: a Marek
12: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
13: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
12: protože pro vás máme
13: marmelády bez cukru, jahoda,
12: malina,
13: mrnka,
12: švestka
13: nebo mango.
12: Ochutnejte si bez cukru,
13: bez chemie
12: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
14: Marmelády s příběhem.
15: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
16: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

0: Skupina Elan aj Lojzo, že mi je ľúto na českém vlaníku. Áno, áno, i slovenské písničky si hrajeme a děláme to rádi. Dnes máme 12. srpna, což znamená, že svátek slaví všechny Kláry. Takže pokud znáte nějakou Klárku, nezapomeňte jí popřát a doufejme, že pokud nás nějaká Klárka poslouchá, třeba si napíše o písničku na přání, ale o tom zase později. Pojďme si připomenout, že dnešek je dnem, kdy bohužel v roce 1881 vyhořelo Národní divadlo. Oheň začal po 18. hodině a během krátké doby pohltil naprosto celou budovu. Jinak pojďme si říct ale veselější výročí, naopak roku 1919 zahájilo svou činnost Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě, takže taková dobrá zpráva. No a další dobrá zpráva je, že dnes můžeme vzpomínat a připomínat zpěvačku Evu Farnou, která slaví 33. narozeniny. Včera slavil Miraj, tak možná, že to oslavují společně, no a když jsem říkala připomínat, tak tím myslím doslova. Písnička, kterou prorazila, pak také písnička, kterou si s ní zpívá skoro celý svět. No a Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si? Musím se Tak to je vlastně takový poslední duet, co Eva Farná vydala. No a já věřím, že, jak říkám, Miraj včera slavil, dneska Evička, takže ti dva to třeba oslavili spolu. Každopádně my jim přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a stejně tak silný a pevný hlas.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
13: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
14: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
13: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
14: Chevrolet Corvette,
13: Camaro Bumblebee,
14: Ford Mustang GT,
13: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
14: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
13: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
14: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
17: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
18: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
19: Radio Český Blaník.

0: Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má, já vás taky povedu dál do další hodiny, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Dáme si holky. Roztančíme svět, nemáme na dohled, konzumaci začíná. Nebo Marka Ztraceného, to se mi líbí.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám.
0: A taky tu bude Vašek Neckář, je ráno, ano.
2: Mám trochu trému už teď, je ráno. Je ráno, ano, mám trochu trému už teď.
0: Tak jak slyšíte, budeme tu mít pestrou hudební nadílku, tak stojí za to i dál poslouchat Český Blaník. Dobré dopoledne.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A přát vám budu i krásný celý den, který, myslím si, co se teplot týče, bude naprosto ideální. Většinou jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě o něco méně, do 25, na horách kolem 17. V noci se pak ochladí na 12 až 7 stupňů. Očekávejte, že zítra nás čeká také krásný den. Vlastně dost podobný tomu dnešnímu. Co se týče oblohy, ta by měla být i během zítřka převážně jasná a teploty 25 až 30 stupňů. Už za chvilku to budou zprávy, po nich další české písničky.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Strany Hnutí a Adepti pro říjnové obecní a senátní volby se od úřadů nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. srpna. V pražských Letenských sadech dnes začíná svátek moderního cirkusu. 23. ročník Mezinárodního festivalu Letní Letná nabídne špičkové soubory z Česka i ze zahraničí. Odkud nám hostující ansámbly přijedou, přiblíží ředitelka festivalu Ivana Pěkná.
10: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů. Potom ještě máme další šapito, které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska se svým kulinářským show.
9: Program potrvá až do konce srpna, vstupenky je ale lepší pořizovat s předstihem. Severní polokouli čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude dnes večer viditelné v části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady nebo severozápadní Afriky, bude možné pozorovat částečné zatmění. No a 18-letý český hokejista Adam Novotný podepsal 3-letý nováčkovský kontrakt s Vancouverem. Vybral si ho na letošním draftu NHL. Canucks o smlouvě informovali na klubovém webu. Novotný byl letos jediným Čechem, který během draftu slyšel své jméno v prvním kole. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 10:05, k tomu otevíráme další hodinku, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku už nabídnu kapelu Holky, taky tu budou Činasky, anebo Michal David, Děti ráje. Přeju vám krásné středeční dopoledne.

0: Tak to byly hvězdy od kapely Holky. 10 hodin a 15 minut. Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Teď už se nám do vysílání přihlásí naše milá kolegyně Sára Boldánová. V Praze dnes totiž začíná letní Letná.
1: Hezký den, už dnes večer startuje oblíbený festival nového cirkusu Letní Letna a tiskovka k němu je dost možná mojí nejoblíbenější prací v roce. Mám tu totiž možnost vidět hned 4 ochutnávky představení, každé jiné, každé něčím podmanivé. Letos mě nejvíc zaujala inscenace Wolf od australského souboru Circa, kde se dějí věci, které podle mě naprosto popírají fyzikální zákony. Do Prahy dorazí také 2 oblíbené francouzské soubory, poprvé se představí rakousko-německé umělecké trio a chybět nebudou ani české cirkusové hvězdy jako Losers Cirque Company nebo Cirque Laputica. Pro nejmladší diváky je připravený dětský stan s tvůrčími dílnami, pohádkovými představeními i příměstskými tábory. Vstupenky seženete na www.letniletna.cz a určitě se na některém z představení potkáme. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme. Tahle skvělá akce tedy startuje, no a pokud tam vyrazíte, myslím si, že rozhodně budete spokojení celá rodina. Takže to byl takový pěkný tip na to, jak si užít letní dny na Letné. No a teď už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu Janka Ledeckého i trochu slovenštiny v podání Petra Nadě, ale ještě předtím Marek Ztracený. To se mi líbí, tak snad vám taky na Českém Blaníku.

0: Pokud si přejete Janka Ledeckého třeba na letním koncertě, no tak máte to mít, když si to přejete. Můžete se na něj těšit už 18. srpna, kdy vystoupí v Čáslavi a nebude tam sám. O tom ale zase později nebudeme předbíhat. Před námi jsou totiž další české písničky, které máte rádi. Za chvilku jedna od Vaška Neckáře. Taky si dáme Miraje anebo Janu Kratochvílovou. Posloucháte Český Blaník.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
3: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
6: Vy, vykat a vidon, vidra.
5: A vidon?
6: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
4: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
18: Rádio Český Blaník.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Písnička, za kterou stál Kazma, One Man Show Foundation, tedy písnička, která pomáhala cizí zeď na českém Blaníku. 10 hodin 43 minut k tomu a já vám dávám takovou možnost, abyste ne pomohli, ale udělali radost. A to písničkou. Pojďte si o ní napsat na 720-83-6307. Napište mi, jakou písničku budeme hrát, pro koho ji budeme hrát, proč ji tomu dotyčnému budeme hrát a nezapomeňte se taky podepsat. Před námi je tedy písnička na přání, kterou si dáme za nějakých 30 minut a do té doby můžete promýšlet, ale neotálejte příliš dlouho, ať vám tuhle příležitost někdo nevyfoukne. Ještě jednou připomínám, 720-83-6307, psát můžete klasické SMSky a nebo, pokud máte WhatsAppovou aplikaci. Tam můžete i nahrávat hlasovky. Už teď se těším, co vyberete.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Nová sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany bude plná zvučných jmen. Těšte se na Janacinu v Malém princi, koncert Dalibora Jandy, komedie Lordi nebo legendárního Miroslava Donutila. Pro děti nechybí pohádkový Anděl Páně a na advent ABBA World Revival. Kompletní program a vstupenky najdete na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
14: K čemu vám jsme dobrý?
15: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

než bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví, vždyť v pohádce

0: Tak to je kapela Krištof, co bude pak? No tak, když se ptají, tak já jim to řeknu. Tak co bude pak je jasné, písnička na přání, o kterou si píšete na 720 8363 07. Zatím ovšem není jasné, jakou si budeme hrát. Ale co vím s jistotou je, že si dáme Olympic. Taky se těšte na pokáče, jakožto rodinný typ. A bude tu i jedna muzikálová, Lucka Míla a Most přes minulost. Proč čeká mě podivný most přes minulost? Už za chvilku tu budou nejnovější zprávy, ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak myslím si, že všichni máme radost z toho, jak nám počasí přeje. Dneska bude skutečně krásný den, kdy naměříme až 29 stupňů Celsia. Očekávejte, že na severu Čech a severovýchodě to bude jen do 25 stupňů. V noci se ale výrazně ochladí na 13 až 8. Zítra se ale vyhoupne rtuť teploměru zpátky docela vysoko na 25 až 30.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Pro Fivoda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Uvedl to Hydrometeorologický ústav. Od začátku roku do 10. srpna spadlo zhruba 66% oproti normálu z let 91 až 2020. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco. Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. 4 mužů v Česku zadrželi v červnu, přičemž 2 už byli vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Stavební firmy stále mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví bude do roku 2030 chybět přibližně 74 tisíc odborníků. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, říká z pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl.
1: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, kvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
0: Firmy také zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 21% vyšší než loni. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu 4. výkonem 79,42 metru. K medaili mu scházelo 7 cm. V poslední sérii překonal 30-letý ukrajinský rodák hranici 80 metrů, ale útok na stupně vítězů mu překazil přešlap. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová, 5 minut po 11. hodině. Už za chviličku tu bude jedna písnička, kterou někdo z vás má opravdu rád a taky chce nechat zahrát. Písnička na přání na čísle 720 83 63 07, tak to je taková jistota této doby. Každý den 11 hodin a zhruba 10 minut. Tak už za chvíli to bude a do té doby si dáme Olympik, Jaroslava Vykrenta a nebo Vanastovky.

Wstań, już budę ten. Jeszcze wczoraj jsem ti ukradł pętli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A gdyby tu pętli našli,

vidím ti jednou kránu za svítání hru.

0: Bonsoir, mademoiselle Paris. Krásná písnička v podání kapely Olympic na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A teď už jdeme dělat radost někomu z vás a tím nikým je Klárka, která dnes slaví svátek a Radek píše, že by chtěl pro něj nechat zahrát písničku od kapely Lucie, nejlepší, kterou znám. Bude to prý z lásky, od srdce a k svátku. Tak všechno nejlepší i od nás a tady je písnička na přání od kapely Lucie.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Helena Vondráčková a její sladké mámení na Českém Blaníku. Za chvilku bude půl dvanácté. No a já bych vás ráda navnadila na to, abyste se podívali na naše sociální sítě. Český Blaník, tak takhle nás najdete jak na Instagramu, tak na Facebooku. Můžu vám slíbit, že se nudit nebudete. Každý den tam totiž přibývá zajímavý obsah. Můžete se dozvědět spoustu toho, co nevíte o těch všech, které si tady hrajeme, o písničkách, o interpretech, o jejich rodinách. Taky se pobavíte, poučíte, zkrátka a dobře, stránky, respektive Instagram a Facebook Českého Blaníku jsou tu pro vás a já doufám, že nás budete sledovat. Tak děkujeme předem, no a pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chvilku Lucka Bílá, Katapulti a nebo Petr Spálený.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Já

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
2: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, klikly, kopaní a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Ale radši to vem znova.
6: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Nemusíme čekat 22 dní, ale už dnes se dočkáme. Pokud nevíte, o čem je řeč, tak o zatmění slunce. Dnešek je vlastně takovým významným dnem, co se týče astronomických ukazů. A to proto, že dnes, krátce po 7:45, nás čeká astronomický ukaz století. V 19 hodin a 18 minut se už na prvních místech v České republice do slunečního kotouče zakousne měsíc a tím pádem začne zatmění slunce. Dohromady zakryje zhruba 90% slunce, takže pokud byste to chtěli vidět, pokud byste to chtěli sledovat, tak nezapomeňte, že kromě ve správný čas stát u okna musíte mít také ochranu očí, protože je to důležité, aby nedošlo k poškození zraku. Ideální je mít speciální ochranné brýle, které, jak jsem zjišťovala, jsou bohužel podstatně vyprodané, ale můžete využít úplně jiné brýle, třeba pokud máte svářečské, tak svářečská skla se stupněm ochrany 12 a vyšším prý také pomohou. No a nebo byste si mohli udělat taky po domácku vyráběnou dírkovou komoru. Samozřejmě návod na jdete na internetu, je to snadné, ale jak říkám, neriskujte a hlavně se dívejte přes jakýkoliv ochranný prostředek, který vám pomůže. No a neváhejte, poté zůstaňte vzhůru a počkejte si na to, až začnou padat hvězdy. Roy Perseid je totiž právě dnes večer, respektive v noci ze dneška na zítřek nejsilnější a vy můžete vidět až 80 padajících hvězd během jediné hodiny. Tak já si myslím, že dnešní večer bude stát za to, ať už budete koukat na slunce nebo na hvězdy, a nebo na obojí. To bude úplně nejlepší. No a klidně k tomu mějte naladěný Český Blaník, protože tady vás i dál budeme zásobovat českými písničkami, které máte rádi. No ale pojďme se podívat na to, co nás tady čeká v nejbližších chvílích. Třeba Pavel Liška, Michal David a nebo Marcela Holanová. Tak hezký poslech.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
8: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly, mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
9: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
11: Hello.
12: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
13: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Český Blaník.

0: Eliška a báječný víkend. Tak, máme středu, takže já doufám, že jste měli báječný víkend a ten, který přijde za pár dní, že taky bude báječný. Může vám to zajistit dávka českých písniček, které máte rádi, takže stačí si naladit český blaník, troufám si říct. No ale pojďme se podívat na to, co nás tu čeká v příští hodině. Třeba Oceán a naděje. Taky si dáme Marka Ztraceného, ta bílá ti sluší. A bude to i Karel Gott. Léta prázdnin.
1: Svět byl fajn, svět byl náš. Léta prázdnin, slunce tvář. Klič je smíš, kolíci.
0: Už za chvíli nejnovější zprávy. Předtím ale pojďme ještě na počasí.
2: Počasí na českém blaníku.
0: Dnešek je jak za odměnu, alespoň podle mého je dnes úžasně příjemně. Venku naměříme dnes až 29 stupňů Celsia. Očekávejte, že v noci a nad ránem bude ale pořádné chladno. Ochladí se na 13 až 8 stupňů. Zítra přes den ale vyšplhá teploměr opět až ke 30. Na severovýchodě země ke 24, na horách k 21. Tak užívejte krásné dny s českým blaníkem.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Zprávy na českém plánu.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Už dnes večer vypukne další z řady překrásných nebeských divadel. Nastane totiž částečné zatmění slunce. Hvězdárny napříč republikou sice pořádají společná pozorování. Je tu ale malý háček. O něm nám řekne Ondřej Heigl z Planetária Praha.
9: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý, rovný výhled směrem na severozápad.
8: Tuto unikátní podívanou bude navíc následovat meteorický roj Perseid. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je situace horší. Počty nakažených hepatitidou typu A lámaly loni a ještě i letos na jaře rekordy. Teď se ale situace uklidňuje. Za minulý rok bylo v Česku nahlášeno přes 3250 nakažených. Zdánlivě stabilizovaná situace se žloutenkou se podle epidemie může po prázdninách zhoršit. No a soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, v němž prohrál oba zápasy s izraelským klubem Apoel Beerševa. Západočeši začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český blaník, odbylo pravé poledne 5 minut k tomu a před námi už jsou další české písničky jako první dnešní oslavenkyně Evička Farná. Mám boky jako skříň.
10: Mám prostě

0: Posloucháte Český Blaník a velmi dobře děláte, protože nejenom, že vás tady zásobujeme písničkami, českými písničkami, které máte rádi, ale stejně tak tu pro vás máme i informace, které, řekla bych zkrátka, dobře potřebujete. No a tou informací, kterou rozhodně potřebujete, tak to je záležitost velice blízká a týká se už 14. srpna, tedy tohoto pátku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No a právě v tento pátek vás zveme do Napajedel. Tam se odehraje další z letních koncertů Rádia Blaník. Začínáme opět 5 minut před 5:30. No a vy se můžete těšit na úžasné složení. Tentokrát vystoupí, tedy zaspívá Tereska Mašková. Pro ty z vás, kteří fandí skupině Slza, mám taky dobrou zprávu. I Slza tam bude. A Petr Kolář, ten nám také zaspívá. Jsem sám jako stín. Na místě bude i naše úžasná blanická kapela a stejně jako u každého letního koncertu, ani tentokrát neplatíte vstupné, takže přijdete a pak už se jenom necháte bavit a kolébat těmi úžasnými písničkami. A nezapomeňte si taky vzít blanickou samolepku, tedy samolepku Rádia Blaník a Centropolu se sluníčkem. Ta vám totiž už možná velmi brzy přinese 100 000 na ruku, tak si to hlavně užijte.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: 12 hodin a 19 minut, k tomu my pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. A nakonec tu bude jedna slovenská od Richarda Millera. Ještě předtím Lenka Filipová, Karel Sich a jejich legendární Mosty.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Českém Blaníku přesně o půl jedné. Tak možná, že to všichni pociťujeme, nebo to možná někteří z vás i vědí, ale Česko zažívá skutečně mimořádně suchý rok. Od začátku ledna do 10. srpna spadlo v průměru jen 289 mm srážek, což je pouhých 66% běžného množství. A pozor, je to nejméně za posledních 60 let. Proti normálu nám chybí zhruba 146 litrů vody na každý metr čtvereční. Tak když si to tak představíte, je to sucho opravdu neuvěřitelné. Nejsuší bylo letošní jaro, kdy napršelo v průměru jen 89 mm, ale ani červenec a začátek srpna bohužel na tom nebyli o moc lépe. Déšť sice v nejbližších dnech není na obzoru, ale možná, že v neděli se tu a tam nějaký ten slabý deštík objeví. Každopádně určitě myslete na to, že byste měli šetřit s vodou tak jako tak. Tak doufejme, že se to brzy změní, že bude lépe, trošičku vlhčeji, no a před námi další české písničky, které máte rádi. Vašek Neckář, Karel Gott anebo Honza Nedvěd.
1: Rádio Český Blaník.

0: Jiří Korn, holky krásný a i kluk krásný tady je se mnou ve studiu. Michal Krusberský, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne všem.
0: Tak Michale, víš, že dnes můžeme sledovat zatmění slunce, tedy částečné, no, ale výrazné.
1: Jo, bude výrazné, nebo musíme
0: bude
1: zo Španělska
0: výrazné.
1: Všichni?
0: Můžeš se na to podívat, i u nás bude vidět, ale musíš mít speciální, ideálně speciální ochranné brýle. Ale pozor, pokud bys si to chtěl vyfotit, a to ne každý ví, alespoň já jsem to neslyšela až do doby před pár minutami, kdy jsem se dočetla, že i ochráně musí být i fotoaparát nebo fotoaparát v mobilu.
1: No, tak to já riskovat nebudu, že si vypálím čočku.
0: Já právě taky ne, ale jak říkám, ne úplně všude je to psáno. Všude se píše, chraňte si oči, ale neviděla jsem zase tolik zmínek o tom, že bychom si měli chránit i čočky, takže pokud máte fotoaparát nebo pokud budete fotit mobilním telefonem, je nezbytný speciální solární filtr.
1: Jo, takže prostě potřebujete ochranu i na mobil.
0: Je to tak. Sice nevím, kde ho úplně seženete, ale jak vždycky říkám, internet pomůže, určitě se tam dozvíte víc. Koukala jsem, že si můžete speciální dírkovou komoru vyrobit i sami doma. Takže pokud byste se chtěli dívat na slunce a nemáte ty speciální brýle, které jsou na většině míst beznadějně vyprodané, tak řešení pořád je. No ale my se vrátíme k českým písničkám, které máte rádi a které jsme si tu pro vás přichystali. Než ještě odejdu, tak si dáme třeba Tomáše Kluse anebo Činasky, no a potom zůstávejte s naším Michalem, protože ten tu bude s vámi až do 18. a spoustu českých písniček, které máte rádi, má pro vás taky.
1: Přesně tak.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zdravím všechny posluchače. Jsem Jana a pracuji v řeznictví Zeman maso uzeniny už 10 let. Tímto zaměstnáním jsem získala stabilitu, jistotu a spoustu nových zkušeností. Pokud máš i ty chuť pracovat v příjemném kolektivu, přidej se k nám. Osobní přístup, stravenky, zvýhodněné nákupy a výčet dalších benefitů, které zkrátka nesklamou.
8: Staňte se součástí stabilní české společnosti a získejte jistotu. Volné pozice najdete na prodejnyzeman.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
15: Vyslev se na to, Franto!
16: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
17: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
18: Český blaník.
19: To je blaníček.

0: Naďa Urbánková zakončila dopolední vysílání s Veronikou a teď už startuje odpolední vysílání s Michalem. Tohle byl Blonďák s červenou Bugatkou a po 13. tady bude Lucka Vondráčková a taky její Vítr. Trošičku zpomalíme naopak s Daliborem Jandou a s písničkou Krabečka Sirek. A ještě se můžete těšit na kapelu Miraj a písničku Volám. A to všechno hned po zprávách za malý okamžik.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
5: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečení skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
6: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den skoro jako přes kopírák, zítra opět převážně jasno se sluníčkem, teploty o stupeň výš, na 25 až 30 budou šplhat a na severovýchodě území čekáme kolem 24. Na horách pak naměříme 21 stupňů. Tolik počasí a teď už David Račák a aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Houby nerostou, ale letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Ty lákají hlavně fotografy. Pod širým nebem v pražských Letenských sadech začne dnes Mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 19. hodině sledovat částečné zatmění slunce. Program je bez zvláštního zahajovacího představení. Letní Letná potrvá téměř 3 týdny do 31. srpna. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí dostávají druhou šanci. Projekt Knihomilové je sváží takzvanou knižní záchrankou, kterou najdete na stejnojmenném webu. Jak to celé funguje, nám prozradil zakladatel projektu Igor Dostál.
10: My následně přijedeme, knihy odvezem, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si. Tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
9: Projekt za 5 let vybral více než 500 000 korun. Peníze pak putují na nemocné děti nebo psí útulky. No a do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko absolvují semifinále závodu na 110 metrů překážek. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A 4 minuty po 13. přeju také dobré trávení toho dnešního středečního oběda. Za chvíli budeme mít rovnou 2 dobré zprávy pro řidiče a řidičky a teď české písničky, které máte rádi. Za chvíli Hana a Petr Urychovi, ale teď Helena Vondráčková a já vám přeju krásný den.

0: No, pěkný vítr nám tady ve vysílání udělala Lucka Vondráčková, ale my bychom tak jako potřebovali, kdyby ten vítr přinesl i nějaký déšť, veďte. Tak, ale pojďme teď úplně někam jinam, srpen už je pomaličku ve své polovině a my máme dvě dobré zprávy pro řidiče a řidičky a přináší je, no kdo jiný než náš dopravní expert a mluvčí ŘSD Honza Riedl.
1: Tento týden bude končit oprava vozovky na silnici 38, to jsme mezi Jihlavou a Havlbrodem, a to není všechno, protože my uděláme radost i na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem, tam klidně se stálo na tom pitomým kivadle i 40 minut, vím to, tak to je taky oprava vozovky, která tenhle týden bude končit, to znamená i mezi Humpolcem a Pelhřimovem bude svatosvatý klid.
0: No tak to jsou samé dobré zprávy, děkujeme za ně, vám na cestách šťastnou cestu přejeme a teď už taky hrajeme Dalibor Janda a Krabička Sirek.

0: premiéra. No a my máme dneska v práci novou kolegyni, takže pro ní je to taky taková premiéra, tak ji držíme palce, ať se jí u nás líbí. A vám, kteří jste třeba taky poprvé v práci, vám tady rozhodně za chvíli nabídnu kapelu Kex, bude i Petr Novák a nebo slibovaní Miraj a písnička Volám. Tak mějte dobré středeční odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Tak já jdu, miláčku.
4: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
3: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
4: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
3: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
2: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Pozor, pozor! A auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
3: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
2: Auto. Financování výhodněji než nejdřív.
3: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Tanečnice z Lučnice a taky kapela Elán, 15 minut před 14. tady u nás na Českém Blaníku. Přátelé, pokud se vracíte z dovolené, tak dobře poslouchejte, pokud nechcete okamžitě zase vyhořet a nechcete spadnout do toho tempa pracovního, tak co jako dělat? No, odborníci radí, že po návratu z dovolené nemáme hned druhý den chodit do práce, máme si dát ještě jeden den oddechu, abychom se aklimatizovali doma, že jo, vybalili hezky, uklidili, trošku si odpočinuli z té cesty, no a pak teprve jít do práce a tam rovnou nerozjet to na 110%, protože to vás zničí okamžitě. Ale postupně si plánovat ty úkoly a upřednostňovat pravidlo 80/20, to znamená nechávat si čas také na setkání s přáteli, na to, abyste s nimi zašli třeba na kávičku, na vínko, že jo, na procházku nebo trošičku sportovali, ať do toho rovnou prostě nesledíte. Tak vám držím palce, ať to po dovolených zvládáte ty návraty a rozhodně vám do práce posílám také severní vítr Jaroslava Uhlíře a bude jí kabát za okamžik.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Láďa Křížek, Krejson a Vzdálená ve 14.00. Hodinka za námi a před námi další a tu odstartuje Dan Landa a jeho touha.
1: Touha je žít, zůstat a nemohem.
0: Také ochutnáme sílu starých vín s kapelou Škvor.
1: Že věci některý jsou
0: a ještě dorazí Karel Gott. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi už za chvíli.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme převážně jasnou oblohu se sluníčkem a teploty zase o něco vyšší. Naměříme 25 až 30, jen na severovýchodě území kolem 24, tak tam nebudou mít takový pařák. Na horách kolem 21 stupňů. Tolik počasí na zítřejší čtvrteční den a teď David Račák a aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Těm, kdo se chystají ve středu v podvečer pozorovat částečné zatmění slunce, bude počasí přát. Bude totiž jasno, upozornili meteorologové. Zatmění začne na českém území kolem 7:45 večer. Viditelné bude nízko nad západním až severozápadním obzorem. Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Loni aplikace při vyšší zátěži kolabovala. V pražských Letenských sadech dnes začíná svátek moderního cirkusu. 23. ročník Mezinárodního festivalu Letní Letná nabídne špičkové soubory z Česka i ze zahraničí. Odkud k nám hostující ansámbly přijedou, přiblíží ředitelka festivalu Ivana Pěkná.
9: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů. Potom ještě máme další šapito, které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska se svým kulinářským show.
8: Program potrvá až do konce srpna, vstupenky je ale lepší pořizovat s předstihem. No a český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu 4. výkonem 79 metrů a 42 cm. K medaili mu scházelo 7 cm. V poslední sérii překonal 30-letý ukrajinský rodák hranici 80 metrů, ale útok na stupně vítězství mu překazil přešlap. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, doufám, že i vy máte pohodový den. Už jsme přece jenom uprostřed týdne, takže nám ten pracovní týden pěkně utíká. My si v téhleté hodince dáme další domácí rekord. Uvidíme, kdo ho teď vytvořil a stvořil. Ale do té doby třeba Dan Landa a touha. Michal je s vámi.
10: Je to jak nic, to totiž neváží víc. Je to něco jak dech, jak přání na křílech. Je to nemožnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

za komín. Zítra ke zvonům připojím rým. Až ty vůně, co v komíně jsou s ním, rozloučím se a půjdu zas dál. Kdo by o lásku falešnice stál?

0: Tohle byl Pepa Laufer, Hanka Buštíková a také Jana Gergelová. Juliána na Českém Blaníku, skoro 14 minut po 14.
1: Písničky k táboráku.
0: Přátelé, možná jste před mnoha lety, možná ještě teď, balili holky na kytáru někde hezky u táboráku a zpívali jste a opékali špekáčky. Možná od té doby už uplynulo hodně vody, teď už s celou rodinkou grilujete doma hezky, anebo stále ještě jezdíte na čundry s kytárou. Proč ne? My vám právě o víkendech v sobotu a v neděli hrajeme písničky k táboráku, a to vždycky od 18. až do 22. hodiny. A v rámci nich může zaznít třeba Babi Daněk. Taky bychom si tam mohli zahrát Michala Prokopa.

0: nebo nedvědy. No rozhodně takových hezkých českých tam bude víc, takže nezapomeňte poslouchat písničky Táboráku vždycky o víkendu mezi 18. a 22.
1: Písničky k Táboráku
2: na Českém planíku.

0: hledáme signál.
1: Marek Ztracený, který má za sebou životní událost, koncert na Letné pro víc jak 70 tisíc lidí, takže si to může odškrtnout, zvládnul to, jeho manželka je na něj pyšná a na svého syna taky, protože už i ten tam vystupoval s Markem Ztraceným. My si za chvíli dáme Karla Gotta a taky Luckou Bílou, která je taky pyšná na svého Filipa, na svého syna, se kterým třeba točí i některé videoklipy. Nám zaspívá Pískovec za chvíli.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
7: Máme.
6: Ale radši to vem znova.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Rádio Český Blaník.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno bohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Ano, tančili jsme na Českém Blaníku i společně s kapelou Mandraže.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ovšem, teď si dáme další domácí rekord a přátelé, jsou fakt různé rekordy. Už jste asi viděli vrhače nožů, ovšem my vám dneska představíme modelářského vrhače pinzety. To byste nevěřili.
2: Modelářskou pinzetou se nemusí jenom modelařit. Pan Michal Cholevik s ní i vrhá. Používá přitom techniku full spin a za jednu minutu dokázal 24krát tou pinzetou ze vzdálenosti 3 metrů trefit dřevěný terč. Ta pinzeta má špičatý špičky a on prostě ho baví, že s ní háže. My jsme mu ten výkon zapsali do České knihy rekordů a doufáme, že se nepřimotáme k tomu, až zase bude vrhat.
0: No, nebezpečný člověk. Člověk by vůbec nevěřil, že ta modelařina může být takhle zábavná.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
18: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
17: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Český Blaník.

0: Je to tak, čas je proti nám, už se nám pomaličku a jistě blíží 15. hodina. Helena Vondráčková za námi, no a před námi další české písničky, které máte rádi. Tereska Kendlová odstartuje tu další hodinu, bude jméno. Pojďme se vzít a zbavme. A že je všechno v pořádku, o tom budou zpívat pánové z kapely Opět a Radeček. A ještě si dáme Hanku Zagorovou a její mimořádnou linku. Ano, a bude jich rozhodně víc. Počkejte si na ně, za chvíli budeme pokračovat.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo a kvasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Taky ten zítřejší den bude jasný se sluníčkem a teploty zase půjdou nahoru. 25 až 30 v průměru naměříme jen na severovýchodě. Tam čekáme teplotu do 24 stupňů. Na horách pak kolem 21. A teď další odpolední zprávy. Pojďme na ně.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Krajský soud v Brně chyboval při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Podle ústavního soudu porušil jeho práva, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Na svobodu ale Jiříkovský nejde, protože stále platí starší rozhodnutí Městského soudu v Brně. Ve vazbě je od loňského srpna. Celou republiku sužují sucha. To se samozřejmě podepisuje i na stavu vodních toků. Z pohledu vodních sportovců je letošní sezóna bídná. Pokus o radovánky na řece mnohdy dopadne pěší turistikou s krátkými sjízdnými úseky. Kde zkusit štěstí, poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
9: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějak voda upouští.
8: Podle něj se ale letošní sezóna s tou loňskou nedá vůbec srovnat. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod nulu spadly teploty na 7 meteorologických stanicích. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně. 14-letí a 15-letí už nebudou moci v Německu pít alkohol ani za přítomnosti rodičů. Příslušný návrh zákona schválila vláda, teď ho ještě musí odsouhlasit poslanci. Od 14 let mohli dosud mladí v Německu pít pivo, víno a sekt, pokud u toho byl zákonný zástupce. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krásné odpoledne vám přeje i teď skoro 3 minuty po 15. Michal Krusberský a protože už máme po 15. hodině, tak si za chvíli dáme 3 ve 3. Do té doby třeba Činasky, taky za 100 let písnička nás čeká Jiří Štědroň, anebo teď hned Tereska Kendlová a její jméno. Tak dobré odpoledne.

0: i za 100 let.
1: Uvidíme, co bude za 100 let, ale co je teď, to je, myslím, jasné.
2: Rádio Český Blaník.
3: 3 ve 3.
1: Teď je tady středa, 12. srpna a my jsme pro inspiraci na písničky do dnešního 3 ve 3 nemuseli chodit moc daleko, stačilo kouknout do kalendáře. Tam jsou Kláry a písniček s Klárkama. Tady máme opravdu hodně. Vybrali jsme pro vás ovšem tyto. Činasky a Klára, budou i Olympici a Klára a taky Věrka Špinarová. Každý má svou Kláru. Tak já taky jednu znám, taky zdravím a posílám 3 ve 3.
3: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.

0: Věrka Špinarová, každý má svou Kláru v rámci 3 ve 3. No, tak každý možná znáte nějakou Klárku, tak ji nezapomeňte popřát, poslat SMSku, někdo dá kytičku, někdo bomboněru, my rozhodně přidáme písničku. Harlekína Věrka Martinová za chvíli, bude i Holubý dům Jirky Schellingera a taky si dáme kapelu Opět a Radeček, jejíž frontman Tomáš Polák už poctivě trénuje, aby mohl zazářit ve Stardance. Tak jsem na to velmi zvědavý, za chvíli si je dáme i s písničkou Všech to je v pořádku.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
6: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
7: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
8: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
9: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
10: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Rascal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Ano, naši parťáci zo Slovenska, kapela No Name a jejich Žily. Teď jsme doposlouchali skoro 20 minut před 16. hodinou. No a přátelé, za pár hodin si užijeme na nebi také pořádnou podívanou. Ano, zažijeme částečné zatmění slunce. Některé cestovky kvůli tomu pořádali dokonce zájezdy do Španělska, kde bude tenhle jev možno pozorovat co možná nejlépe. A teď jsem se dočetl, že dokonce i aerolinky nabízely speciální lety, abyste tenhle úkaz mohli vidět. No a podrobnosti k němu nám teď prozradí také Karel Halíř z hvězdárny Rokycany.
1: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% z zakrytého povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
0: Ano, to celkové bude v tom Španělsku, jak jsme říkali. Každopádně maximum zatmění nastane dneska večer ve 20 hodin a 11 minut. A pozor, sledovat zatmění bez svářického skla nebo speciálních pozorovacích brýlí se rozhodně nedoporučuje, protože byste mohli přijít nejenom o oči, ale když se budete koukat třeba i přes foťák anebo přes mobil, tak si můžete vypálit čip a to rozhodně taky nechcete. Za chvíli u nás Lucie a Lenka Dusilová a taky Hanka Zagorová.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Ahoj, my jsme Hanka
12: a Marek
11: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
12: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
11: protože pro vás máme
12: marmelády bez cukru, jahoda,
11: malina,
12: mrnka,
11: švestka
12: nebo mango.
11: Ochutnejte si bez cukru,
12: bez chemie
11: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
13: Marmelády s příběhem.
14: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
15: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
14: Rádio Český Blaník.

0: Michal David, zdálo se mi o ní a možná jste dneska taky měli nějaké divoké sny. Přiznám se, že mně se zdálo, že jsem nastoupil jako zahradník do jedné firmy. Tak nevím, jestli se mám obávat o své povolání tady v rádiu. Uvidíme. Za chvíli Jelen všude zdejší. Letně nás naladí také Ilona Čáková, Lajsla Bonita. A ještě Petr Rezek, nejkrásnější déšť, na který čekáme. Další české písničky, které máte rádi, na českém Blaníku celé léto.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: happysport.cz.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítra nás čeká další tropický den. Pokud máte dovolenou, tak si můžete ten den opět užít někde u vody. Bude totiž jasná obloha se sluníčkem a teploty budou opět šplhat na 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě území kolem 24 a na horách okolo 21 stupňů. Tolik počasí a teď už Dominik Šmáv za další odpolední zprávy.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Už jen pár hodin zbývá do zatmění slunce. Z Česka bude pozorovatelné jako částečné, ale bude velmi výrazné. Měsíc při západu zakryje až 87% slunečního disku. Jak se podívanou užít bezpečně, poradí astronom Petr Horálek.
8: V tomto ohledu se tak nějak nejvíce doporučuje mít speciální filtr. Dá se zakoupit třeba na hvězdárně, a nebo svářický filtr stupně 14 nebo vyšší. Doporučuji ten filtr používat, protože skutečně delší pohled do sluníčka může vážně a trvale poškodit zrak.
7: K pozorování zatmění rozhodně nepoužívejte obyčejné sluneční brýle, CDčka ani diskety. A ještě doplním, že v noci bude také možné pozorovat meteory z roje Perseid. Silničáři začnou v pátek s opravou D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Práce na skoro 4-kilometrovém úseku mají být hotové 5. října. V příštích dnech dorazí do Česka přes 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu. Některá balení tamoxifenu už jsou dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim, uvedlo to ministerstvo zdravotnictví. V Řecku v souvislosti s požáry zadrželi od začátku roku už přes 280 lidí. Naprostou většinu kvůli způsobení požáru z nedbalosti, 29 kvůli úmyslnému založení. Řecko kvůli nebezpečí vzniku požáru zůstává ve stavu nejvyšší pohotovosti. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a nebude jich vůbec málo, a taky si mezi nimi dáme i písničku dnešního dne. Tak mějte krásné odpoledne, 4 minuty po 16. Michali s vámi a teď kapela Jelen. Nocí

0: Božský Karel Gott a písnička Žít, 15 minut po 16.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Dnes nám bude zpívat zpěvačka, která byla mimo jiné na Konopišti a která má za svůj velký vzor Jarka Nohavicu. Tušíte? Nevíte? Ano, je to Olga Lounová. Dáme si starou ženu a ptáme se, jaký má ta písnička příběh, jak vznikla.
3: Stará žena je odpověď Jarkovi Nohavicovi na jeho píseň Starý muž. Jarka, já obdivuju, Jarek Nohavica je pro mě básník a zároveň velmi hluboké texty, zároveň jednoduché, má prostě tam něco, co je velký dar, takže on je pro mě vzor. Ale v této písni jeho starý muž, on bude, zpíval teda o tom, že bude sedět na verpánku a popíjet vínko. A já jsem si s

0: Snažila představit sebe jako tu starou ženu a říkala jsem si, ne, já budu taková ta aktivní seniorka, protože jsem živel už teď v tom životě a baví mě poznávat nové věci a učit se nové věci. Takže jsem vlastně odpověděla trošičku jiným stylem na tu jeho píseň. No, je to Jarková odpověď.
1: No, a jak to dopadlo, to si poslechneme teď.
2: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Tolik Petr Rezek a nejkrásnější déšť. Jsem docela zvědavý, kdy na nás začne padat nějaký ten déšť, protože už bychom to potřebovali všichni a všude. Už to sucho je opravdu extrémní, ale zatím to nevypadá, jako že by v dalších dnech pár kapek mohlo spadnout. Tak uvidíme. Každopádně čeho se dočkáme ze všeho nejdřív, to jsou české písničky, které máte rádi. Krištof, Marek Ztracený nebo František Nedvěd, ty všechny uslyšíme v těch nejbližších minutách.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
13: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Rádio Český Blaník.

0: Monika Stachová a Ruce vzhůru, Lásko vzdej se, tak my se vzdávat nebudeme, my vám teď nabídneme naopak další písničku na přání a můžete pozdravit nejenom svoje lásky, ale i kolegy, přátelé, klárky, které dneska mají svátek, takže přátelé, šup k telefonu, ruce vzhůru rozhodně ne, ale ruce na mobil a vyťukávejte zprávu anebo nahrajte hlasovku přes WhatsApp a odešlete nám to na 720 83 6307, abychom vám už po 17. hodině mohli zahrát na přání. Těším se na váš výběr, ale za chvíli ještě můj výběr a bude Maria Rotrová anebo Aleš Brichta.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Nová sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany bude plná zvučných jmen. Těšte se na Jana Cinu v Malém princi, koncert Dalibora Jandy, komedie Lordi nebo legendárního Miroslava Donutila. Pro děti nechybí pohádkový Anděl Páně a na advent ABBA World Revival. Kompletní program a vstupenky najdete na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
13: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
14: Rádio Český Blaník.

konic do hotelu Ritz. Kandelort na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: do hotelu Ritz.
1: Do hotelu.
0: Waratatau, s luxusem vchod majestátný, už tu jsem, však ejhle vrátný, do mě Ritz. Před hotelem Ritz.

0: Ritz Spitz. Byli jsme v hotelu Ritz skoro 4 minuty, ale teď zpátky k nám do našeho vysílání. 17.00 a po 17. hodině Katapult a písnička Až se bude psát rok. Taky se vydáme na večírek osamělých srdcí, samozřejmě s tichou dohodou. A zpívat bude i Petra Janů, Už nejsem volná. A taky další české písničky na českém Blaníku. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Českém Blaníku.
1: I zítra se budou hodit brýle, anebo ještě lépe se bude hodit úplně dovolená, protože bude převážně jasno. Teploty 25 až 30 stupňů a na severovýchodě území naměříme o něco méně, tam bude maximálně 24, na horách kolem 21. Tolik počasí také na ten zítřejší den a teď aktuální zprávy a s nimi Dominik Šmaus ve studiu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmausem. Dobré odpoledne. V Evropské unii začínají platit nová pravidla pro obaly. Týkají se firem i obchodníků. Cílem je snížit množství odpadů a taky škodlivých látek. Mezi první změny patří omezení tzv. Věčných chemikálií v potravinových obalech. Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo téměř 590 tisíc. Meziročně to je přibližně o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních údajů mapy zadlužení. V třeboňských rybnících vyschla už třetina vody. Situace je podle rybářů kritická. Kvůli suchu začaly předčasné výlovy některých rybníků, protože ryby by jinak uhynuly, jak potvrzuje ředitel třeboňských rybářů Vladimír Kukačka.
4: Některé ty rybníky, hlavně ty menší, které právě mají už jako kritický nedostatek vody, a my ho vyhodnotíme s nějakým předstihem, že už by mohlo dojít k nějakému zdravotnímu ohrožení, tak se snažíme ty obsádky, ty ryby odlovit, přesunout do nějakého rybníka, který ještě nějakou tu trochu vody má. Jsme teda museli už asi u 10 rybníků přikročit k dovylovení těch ryb.
3: Podle Kukačky třeboňské rybníky za týden ztrácí skoro 3% celkového objemu vody. Lidé se mohou zapojit do výzkumu zdraví půdy v evropském projektu ECHO. Na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze si můžete po předchozí domluvě vyzvednout testovací sadu, prozkoumat půdu třeba na své zahradě a data poskytnout vědcům. Cílem projektu je s pomocí veřejnosti zmapovat až 16,5 tisíce lokalit v Evropě. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A já doufám, že i vy 4 minuty po 17. máte příjemné odpoledne, které trávíte ve společnosti svých dětí, přátel, kamarádů, třeba někde u vody, a nebo jste taky v práci a za volantem, to je taky fakt. Taky tam budeme posílat další české písničky a nějakou byste mohli poslat i vy, stačí si o ní napsat na náš telefon, poslat SMS-ku 720 836307, to je to číslo a tady si můžete právě teď také nechat zahrát na přání. Ale ze všeho nejdřív Katapult a Až.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

svůj vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Vyřešili jsme Hlavolam s kapelou Činasky a teď si jdeme hrát na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, dneska Klárky slaví a my chceme popřát i ze naší Kláře Matiskové z Prahy a poslat jí písničku od Petra Muka a popřát jí všechno nej, hlavně zdraví, doma pohodu, ať děti neslobí a ať mě má pořád ráda, vzkazuje Radim a posílá Olamur.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: Můj čas a Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Tak můj čas se v odpoledním vysílání už taky pomaličku blíží k závěru, ale ještě než se rozloučím, tak vás za chvíli pozvu třeba na koncert, který je úplně zadarmo. A taky nabídnu Lucku Bílou, anebo Vladimíra Mišíka a bude i Petr Spálený. Až mi anděle, to ze všeho nejdřív. Tak dobré odpoledne nebo dobrý podvečer, jak chcete, stále s Českým Blaníkem.
1: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
2: Vy, vykat a vidon, vidra.
1: A vidon?
2: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
3: Ty má maminka.
2: No prostě všechno na jednom místě.
4: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 30%.
13: Happysport.cz.
14: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
15: Tvůj pocit po projektu?
16: Jipi!
17: Jo!
15: Jé!
17: Jipi, jipi!
15: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
19: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Slovenský modus. Ty, já a můj brat. 17 hodin a 42 minut.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A vy, přátelé, taky vemte své bratry a sestry a vlastně úplně všechny, možná celou rodinu, a pojďte si s námi užít další letní koncert, který jsme pro vás nachystali. A kde se zastavíme? Tentokrát, no, do Napajedel. Už tento pátek přijedeme tady za vámi a sejdeme se v klubu kultury Napajedla Louka, kde rozbalíme pódium a na pódiu vystoupí mimo jiné třeba Tereska Mašková. Přivezeme i dvojici Slza. A tentokrát nebude chybět ani Petr Kolář. A taky celá naše blanická kapela, na spousta dobrého jídla a pití samozřejmě, když jsou ty tropy, a k tomu i zajímavé dárky, třeba sluníčková samolepka Rádia Blaníka Centropolu, díky které si můžete vydělat zase nějakou tu tisícovku do rodinného rozpočtu. Dokonce jeden z vás získá i 100 tisíc na ruku. Tak abyste tu samolepku dostali, tak se za námi zastavte právě do Napajedel už v pátek, 5 minut před půl pátou odpoledne. Začínáme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jo!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Pryč z DPH, pryč z DPH!
11: Přesně tak, nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger, nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
12: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
15: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
16: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
17: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
16: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
16: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
16: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
16: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
17: Firma na zážitky.
16: CZ.
2: Rádio Český Blaník.

0: Lucka Vondráčková na závěr odpoledního vysílání a za chvíli po 18. Kabát a oni. Taky bude Lucka Bílá o lásce. A ještě divoký byl a pocit. Asi takovej pocit. A samozřejmě i další české písničky, které máte rádi, protože jste českým blaníkem.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na Tisku levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Počasí na českém blaníku.
0: Ani zítra nás nečeká žádná výrazná změna, stále bude převážně jasno se sluníčkem, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě tam bude chladněji, jen do 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik počasí a Dominik Šmaus dorazil s posledními odpoledními zprávami.
10: Zprávy na českém blaníku.
11: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Slunce se večer schová za měsíc. Z naší republiky uvidíme částečné, ale velmi výrazné zatmění. Slunce bude zakryté z takřka 90%. Úkaz začne zhruba v 19.19, maximální fáze nastane ve 20.10. Počasí nám bude hrát do karet, na celém území republiky má být jasno. Nezapomínejme ovšem na dostatečnou ochranu očí, jinak nám hrozí poškození zraku. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu i horší kvalitu. Dnes to uvedl předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele České republiky Jiří Smetana.
12: Sucho, který je katastrofální v letošním roce a který je bezprecedentní, tak napovídá to, že ta letošní sklizeň bude velice špatná, zřejmě jedna z nejhorších v posledním období. A to, co se týká výnosů, hektarových výnosů, tak hlavně alfa hořkých látek, které určují kvalitu chmele.
11: Doplním, že chmelaři odhadují úrodu až o 20% nižší oproti průměru. V ceně piva se prý ale menší úroda neodrazí. 4 lidé se odpoledne zranili při nehodě autobusu u Třeboně na Jindřichohradecku. Vozidlo narazilo do stromu. V nemocnici skončil řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a jeden nezletilý s lehkým poraněním. Další 2 nezletilé záchranáři ošetřili na místě. V sobotu začíná v Plzni festival Sportmánie, největší sportovní akce pro veřejnost. V parku za obchodním centrem Plaza se představí bezmála 100 sportovních klubů či spolků. Děti, mládež i dospělí si budou moci zdarma vyzkoušet různé sporty. Festival potrvá do 23. srpna. Tolik zprávy, hezký večer.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, užijte si středeční večer, ať už sedíte někde na zahrádce nebo s jedním oroseným. Každopádně dál jste s českým blaníkem a teď už je tady kapela Miraj.
13: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Byt 2 plus 1 v Příchovicích Plzeň Jih za 3 miliony 390 tisíc. Byt 3 plus 1 v Borové Ladě na Prachaticku za 4 miliony 200 tisíc. Obchodní prostory Kladno Švermov za 5 milionů 200 tisíc. Byt 2 plus KK v Zubří za 4 miliony 476 tisíc. A zahrada ve Velkém Boru na Klatovsku za 1 milion 299 tisíc korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
9: Český blaník.
10: Český blaník.
11: Český blaník.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál po...

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz. Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku? V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete. Potřebujete auto na výlet? Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně. Nebo chcete styl na každý den? Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně. Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz. Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru. Jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: K čemu vám jsme dobrý?
3: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
5: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Český blaník.
9: To je blaníček.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Já potíže s vlasy vyřešila, když poprvé jsem paruku nasadila. Muži se otočí za každou ženou s parukou značky Gilly Lenau.
2: Gilly Lenau, největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau, paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jillilenau.

Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci.

0: Tvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na Českém vlaní.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: happysport.cz
6: Rádio Český Blaník.

0: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.
3: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: Český Blaník.
8: Český Blaník.
9: Český Blaník.

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém vlaní.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat, ten obchod mám rád.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejný kluk a nemám proč ti lhát, že stačí, abych mrkl.

0: Proč není diskofil?
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
0: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Jsme Český Blaník.
3: A najdete nás i na síti všech sítí.
2: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
3: To vše na Facebooku a Instagramu Český.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

strachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: traje. Sí.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Na Českém vlaní.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku.

0: pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
1: Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
0: No pořádně za to vente. 3, 2.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.